0: Výročí pro dnešní den. Dnes je 6. září. Tento den roku 1891 se narodil v Praze český herec Saša Rašilov. Zemřel roku 1955. Roku 1944 přišel na svět zpěvák a kytarista Roger Waters z legendární formace Pink Floyd. Další legenda, tentokrát světa baseballu, Vince DiMaggio, se narodil roku 1912. Zemřel o 74 let později. Roku 1948 se v New Jersey narodil Clay Charles Smith, kytarista kapely Kool & Gang. Zemřel 6. června 2006. V roce 1959 byl v Brně zahájen první mezinárodní strojírenský veletrh. Psal se rok 1959, když byla prodána vůbec první panenka Barbie. O 7 let později měl v televizi premiéru seriál Star Trek. Tento den roku 1991 vyhlásili nezávislost na Sovětském svazu hned tři pobaltské republiky. Roku 1961 přišel na svět v Oslo zpěvák Pal Waktar ze skupiny AHA. A ročník 1980 je Carrie Elizabeth, známá z Atomic Kitten. 6. zářijový den roku 2000 zemřel český herec Jiří Slovák.
1: Vázíš, víš, co to bude stát? Na něj.
0: Tento den roku 1946 se také narodila česká zpěvačka Hana Zagorová.

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posl-

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Lukas and Steve, All I Know.
1: Relaxáda, to je 10 největších hitů Relax Rádia.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Relax Radio.
3: Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: výročí pro dnešní den. Dnes je 6. září. Tento den roku 1891 se narodil v Praze český herec Saša Rašilov. Zemřel roku 1955. Roku 1944 přišel na svět zpěvák a kytarista Roger Waters z legendární formace Pink Floyd. Hey! Další legenda, tentokrát světa baseballu, Vince DiMaggio, se narodil roku 1912, zemřel o 74 let později. Roku 1948 se v New Jersey narodil Clayce Charles Smith, kytarista kapely Kool & the Gang. Zemřel 6. června 2006. V roce 1959 byl v Brně zahájen první mezinárodní strojírenský veletrh. Stal se rok 1959, když byla prodána vůbec první panenka Barbie. O 7 let později měl v televizi premiéru seriál Star Trek. Tento den roku 1991 vyhlásili nezávislost na Sovětském svazu hned tři pobaltské republiky. Roku 1961 přišel na svět v Oslo zpěvák Paul Waktar ze skupiny AHA. A ročník 1980 je Carrie Elizabeth, známá z Atomic Kitten. 6. zářijový den roku 2000 zemřel český herec Jiří Slovák.
1: Lázíš, víš, co to bude stát? Na něj.
0: Tento den roku 1946 se také narodila česká zpěvačka Hana Zagorová.
2: Relax. Relax Radio.

osmdesátky na relaxu. Osmdesátky každou neděli mezi 8 a 9.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy zavináč radio@relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: Máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ČokoFest. ČokoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ČokoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Dny města Kladna jsou tady. Od 11. do 13. září se sletiště promění v centrum hudby, zábavy a skvělé atmosféry. Vstupenky na sobotní program jsou vyprodané, ale o zábavu nebude nouze ani v pátek a v neděli, kdy je vstup zdarma. Těšit se můžete třeba na Street 69, Patejdl Original Band, podcast Puk Pak Pivo s Jakubem Voráčkem, autogramiádu Rytířů Kladno, vystoupení Jakuba Děkana nebo Bena Kristová. 11. až 13. září Městský stadion Sletiště a Dny města Kladna. Více na www.dnyměsta.cz.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
5: Relax Radio.

0: Je 10 hodin a odbylo nám 10. hodina a máme neděli 6. září.
1: Relax Radio.
0: Dnes očekáváme jasnou nebo přechodně polojasnou oblohu, později večer začne od západu přibývat oblačnost a dnešní nejvyšší teploty se budou pohybovat v rozmezí od 19 do 22 stupňů Celsia, nicméně pocitovou teplotu bude snižovat mírný severozápadní vítr. Krásné dobré dopoledne všem na vlnách Relax Rádia. Startujeme nedělní vysílání a nejsme na to sami, spolu se všemi, co protančili a protrsali dnešní noc, tak bude startovat dnešek Dua Lipa.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Pozor všem řidičům v Praze, kteří cestují podél řeky směrem na jih, konkrétně v ulici k přehradám. Tady máme hlášená dvě havarovaná osobní vozidla. Nehoda je naštěstí bez zranění, ale projíždějte tudy se zvýšenou opatrností a šťastnou cestu.

0: Mám tu pozvánku pro všechny milovníky přírody a zvířat na zítřejší netopíří noc, na kterou vás zveme spolu s naučným střediskem ekologické výchovy Kladno Čabárna. Těšit se můžete nejen na zajímavé informace o netopírech, ale také na jejich krmení a samozřejmě procházku za jejich hlasy po okolí Čabárny. Akce začíná zítra, tedy 7.9. v 18 hodin u budovy Ekocentra na Čabárně. No a pokud se vám to nehodí, tak příští víkend už po 30. ožije Beroun keramikou. Na Husově náměstí v Berouni se budou 12. a 13. září konat hrnčířské trhy. Těšit se můžete na pestrou přehlídku hrnčířů a keramiků, kteří tradičně přivezou to nejlepší ze své rukodělné tvorby. Trhy budou probíhat v sobotu 12. září od 8 do 18 hodin a v neděli od 9 do 17 hodin.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pozor za volantem, na D8 ve směru od Prahy na 57. kilometru je tady nákladní vozidlo ve svodidlech, tak tudy projíždějte se zvýšenou opatrností a šťastnou cestu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: my se vás ptáme dnes na našem Facebooku Relax Radio, jaké je vaše nejoblíbenější roční období a proč. Za mě to je jednoznačně baví léto, podzim, když to je ještě na tu mikinu, ale ještě to sluníčko má přece jenom nějakou sílu. No a jaké je vaše nejoblíbenější roční období? Pochlupte se nám na náš Facebook Relax Radio dolů do komentářů nebo na telefonní číslo 606 736 736.
1: Víkendový relax. Relax Radio.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
3: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo,
3: iPhone 17,
4: laserové projektory,
3: sluchátka Apple Beats
4: a stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
3: Podmínky na vyhrajskfc.cz.

0: Češi jsou národ houbařů, o tom se nedá téměř diskutovat a většina z nás má nějaké své oblíbené místo, které nikomu neříkáme, ale vždycky to tam roste. No nicméně s přibývajícími suchy tak se čas od času stane, že nám to naše oblíbené místo, kde to vždycky rostlo, tak to prostě vyschlo a nic tam neroste. No, mám pro vás jeden tip, pokud se vám děje právě tady ta věc, tak Český hydrometeorologický ústav má na svých stránkách mapu, která ukazuje pravděpodobný výskyt hub. Je to velmi šikovně udělaný, takže velmi doporučuji, pokud nevíte kam na houby, nebo si chcete udělat výlet a vrátit se s nějakou menší nadílkou. Nicméně, není to jediná užitečná mapa, kterou má Český hydrometeorologický ústav na svých stránkách. Mají tam třeba mapu, která mapuje nebo předpovídá aktivity klíšťat, takže pokud nechcete přijít naopak s nečekaným přírůstkem, tak tady ta mapa by vám aspoň okrajově mohla pomoct. Takže houbám zdar!
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: KFC ti zase nabízí víc.
1: MacBooky Neo,
0: iPhone 17,
1: laserové projektory,
0: sluchátka Apple Beats
1: a stovky dalších cen.
0: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
1: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
0: Podmínky na vyhrajskfc.cz.

0: Je 11 hodin.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Dnes očekáváme jasnou, přechodně polojasnou oblohu. Později večer se začne od západu zatahovat a přibývat oblačnost. Dnešní nejvyšší teploty se budou pohybovat v rozmezí od 19 do 22 stupňů Celsia, ale pocitovou teplotu nám bude snižovat mírný severozápadní vítr. Krásné dopoledne všem relaxákům a relaxačkám. Otevíráme dnešní 11. hodinu a

Jestli jste z Lounska, tak a třeba z Vinařic na Lounsku, tak vás třeba nezaskočí cedule s nápisem pozor, probíhá sklizení chmele a několik traktorů s plnými valníky našeho zeleného českého zlata. V téhle oblasti na Lounsku právě teď sklízí chmel rovnou několik pěstitelů, kteří do sklizně pravidelně zapojují často české studenty. Takže jestli třeba zrovna studujete a nějaká ta kačka by se vám přece jen ještě hodila, než začne třeba naplno semestr, tak kam jinam než na chmel.

0: Tak máme 11 hodin a 20 minut, máme neděli 6. září a to znamená, že svátek mají všichni Boleslavové. Boleslav je mužské křestní jméno slovanského původu a jeho význam se vykládá často jako více slávy. Jde spíše o polskou variantu českého jména Václav, které by mělo nést stejný význam. No a ženskou variantu jména Boleslav je Boleslava, tak samozřejmě přejeme všechno nejlepší a posíláme písničku.
1: Relax Radio. Víkendový relax. I gotta

0: Města Kladna jsou tady. Od 11. do 13. září se s letiště promění v centrum hudby, zábavy a skvělé atmosféry. Vstupenky na sobotní program jsou vyprodané, ale o zábavu nebude nouze ani v pátek a v neděli, kdy je vstup zdarma. Těšit se můžete třeba na Street 69, Patejdl Original Band, podcast Puk Fak Pivo s Jakubem Voráčkem, autogramiádu Rytířů Kladno, vystoupení Jakuba Děkana nebo Bena Kristová. 11. až 13. září Městský stadion Sletiště a Dny města Kladna. Více na www.dnyměsta.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.

0: 11 hodin 30 minut, ladíte Radio Relax. Rtutě teploměrů napříč naším územím ukazují okolo 20 stupňů Celsia, přičemž v noci může být už okolo 5 stupňů Celsia, což třeba když je člověk na chatě, tak už to není příjemné. Je to třeba už, když třeba netěsní okna, tak už je to na nějaké ty těžší závěsy, aby to těsnilo hezky. A o závěsech bude zpívat Ed Sheeran právě teď.
1: Víkendový relax.

0: 11 hodin 41 minut, ladíte Radio Relax. Dnes se vás na Relaxu ptáme, jaké je vaše nejoblíbenější roční období. Podle toho, co píšete, tak jednoznačně léto a hned těsně v závěsu potom je teplý podzim. Budeme rádi, když se nám pochlubíte dolů do komentářů na našem Facebooku Relax Radio nebo na telefonní číslo 606 736 736. Roční období máme samozřejmě jenom 4, ale máme taky takové to dělení babí léto, studené léto, teplá zima. Co je vaše nejoblíbenější roční období? Píše nám posluchačka Jana jako jediná, která má zimu, a já určitě věřím, že ještě někdo z vás zimu má rád. Přece tady máme, Češi jsou národ lyžařů, tak schválně pochlubte se nám na náš Facebook Relax Radio nebo na telefonní číslo 606 736 736, jaké je vaše nejoblíbenější roční období?
1: Největší hity Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Pozor za volantem na jihu Prahy, a to v Radotíně, kde v ulici Zderaská máme havarovaná dvě osobní auta a komplikace přináší i balíky slámy, které jsou rozhozeny na vozovce. Nicméně ještě máme stále přetrvávající nehodu v ulici k Přehradám, také na jihu Prahy u řeky, taky dvě havarovaná vozidla, nehoda je naštěstí bez zranění. Šťastnou cestu a snad to půjde dneska bez nehod.
0: Relax Radio. 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.

0: Je 12 hodin.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Dnes očekáváme jasnou nebo přechodně polojasnou oblohu. Později večer se začne od západu zatahovat a přibývat oblačnost. Dnešní nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 19 a 22 stupni, nicméně pocitovou teplotu bude snižovat mírný severozápadní vítr. Krásné poledne všem na vlnách Relax Radia, máme čas oběda, tak jestli se zrovna chystáte na něco dobrého, přejeme samozřejmě dobrou chuť a rovnou vám nabídnu i naše hudební jmény, kde jsou jména jako například Dasha, Chainsmokers, Imagine Dragons, anebo třeba Alessandra.

0: Další pro dnešní den. Dnes je 6. září. Tento den roku 1891 se narodil v Praze český herec Saša Rašilov. Zemřel roku 1955. Roku 1944 přišel na svět zpěvák a kytarista Roger Waters z legendární formace Pink Floyd. Další legenda, tentokrát světa baseballu, Vince DiMaggio, se narodil roku 1912, zemřel o 74 let později. Roku 1948 se v New Jersey narodil Clay Charles Smith, kytarista kapely Kool & Gang. Zemřel 6. června 2006. V roce 1959 byl v Brně zahájen první mezinárodní strojírenský veletrh. Psal se rok 1959, když byla prodána vůbec první panenka Barbie. O 7 let později měl v televizi premiéru seriál Star Trek. Tento den roku 1991 vyhlásili nezávislost na Sovětském svazu hned tři pobaltské republiky. Roku 1961 přišel na svět v Oslo zpěvák Pál Waktár ze skupiny AHA. A ročník 1980 je Carrie Elizabeth, známá z Atomic Kitten. 6. zářijový den roku 2000 zemřel český herec Jiří Slovák.
1: Lázíš, víš, co to bude stát? Na něj.
0: Tento den roku 1946 se také narodila česká zpěvačka Hana Zagorová. Relax, nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: 6. září slaví narozeniny spousty umělců, ať už to je bohužel zesnulá Hana Zagorová nebo člen kapely Pink Floyd, tak v kalendáři jsme to slyšeli všechno, nicméně neslyšeli jsme ještě o jednom slovenském umělci, který se těší v Česku velké popularitě, a to je Richard Miller, a tak samozřejmě by byla škoda si od Richarda něco nedat, tak nebude to tak lehké.
1: Víkendový relax. Relax Radio.
2: Ještě ani raz.

0: číslo a do zámku nepasuje viac můj.
1: Máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ChocoFest. ChocoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ChocoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pozor všem řidičům v Lounech, v ulici Husova máme havarovaná dvě osobní auta, tak tudy projíždějte se zvýšenou opatrností a šťastnou cestu.
0: Relax Radio. Louny 94,8 FM. 94,8 FM.

jeden typ, který se jmenuje Paintball. Paintball je právě bezkontaktní adrenalinový týmový sport, při němž je k vyřazení protihráčů používáno takových speciálních zbraní, které střílejí želatinové kuličky. Ty kuličky mají ráži 1,73 cm a tyhle ty kuličky jsou vypuzovány ze zbraně stlačeným oxidem uhličitým. Ta kulička, se kterýma se střílí po protihráčích, tak je tvořena takovou pevnou skořápkou, která ale uvnitř obsahuje netoxickou a vodou rozpustnou barvu. No a když kulička zasáhne svůj cíl, tak praskne a potřísní okolí.

0: trošku špinavá a hodně, hodně barevná hra.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: 12 hodin 51 minut, ladíte Relax Radio. Dneska se vás ptáme, jaké je vaše oblíbené roční období a vy nám odpovídáte, píše nám posluchačka Jana. Já mám oblíbená dvě období, když se vydaří jaro, když to všechno začíná rozkvétat a svítí sluníčko. No a to druhé je podzim, takové to typické babí léto. No, Janí, já s tebou naprosto souhlasím, to jsou opravdu krásné chvíle v roce, když se to opravdu povede, že to sluníčko a teďka vidět, když se ta příroda probouzí a naopak na ten podzim, když už tak pomalu jde spát. No a jaké je vaše oblíbené roční období? Pochlupte se nám na náš Facebook Relax Radio nebo na telefonní číslo 606 736 736.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Je 13 hodin a 1 minuta.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Dnes očekáváme jasnou nebo přechodně polojasnou oblohu. Později večer se začne ale od západu zatahovat a přibývat oblačnost. Dnešní nejvyšší teploty se budou pohybovat v rozmezí od 19 do 22 stupňů Celsia, ale pocitovou teplotu bude snižovat mírný severozápadní vítr.

patronkou nadačního fondu UNICEF. Rok předtím právě naspívala písničku se svým tehdejším partnerem Xindlem X, Láska v housce. Už je to nějaký pátek, no ale my půjdeme v čase ještě kousek dál, uděláme si výlet do 90. za Madonou, písnička Like a

0: Mám špatné zprávy pro všechny cestovatele, kteří využívají nízkonákladové aerolinky, konkrétně tu evropskou, která nese název Ryanair. Ryanair bude zdražovat, Ryanair omezuje své zimní lety a varuje také před výrazným zdražením. Letecká firma aerolinka se rozhodla reagovat na nepříznivý vývoj trhu a během nadcházející zimy, rozuměno od listopadu 2026 do března 2027, zmrazí svůj plánovaný růst. No, co to znamená pro běžné cestovatele? No, letenky zkrátka budou dražší a dražší a dražší, takže jestli plánujete nějakou dovolenou a chcete letět s nízkonákladovkou typu Ryanair, tak doporučuji do listopadu si sehnat ještě nějaké letenky.
1: Víkendový relax. Relax Radio.

0: Dny města Kladna jsou tady. Od 11. do 13. září se Sletiště promění v centrum hudby, zábavy a skvělé atmosféry. Vstupenky na sobotní program jsou vyprodané, ale o zábavu nebude nouze ani v pátek a v neděli, kdy je vstup zdarma. Těšit se můžete třeba na Street 69, Patejdl Original Band, podcast Puk pak pivo s Jakubem Voráčkem, autogramiádu Rytířů Kladno, vystoupení Jakuba Děkana nebo Bena Kristova. 11. až 13. září Městský stadion Sletiště a Dny města Kladna. Více na www.dnyměsta.cz.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
5: Někdy jsem daleko, pak blíž. Někdy jsme rub.

Tip relaxu. Mám tu pozvánku pro všechny milovníky přírody a zvířat, a to na zítřejší netopíří noc, na kterou vás zveme společně s naučným střediskem ekologické výchovy Kladno Čavárna. Těšit se můžete nejen na zajímavé informace o netopírech, ale také na jejich krmení a samozřejmě procházku za jejich hlasy po okolí. Akce začíná zítra, tedy 7. září v 18 hodin u budovy Ekocentra na Čavárně. A příští týden, pokud nemáte co na práci a hledáte si nějakou kratochvíli, tak určitě milovníci keramiky si přijdou na své, protože příští víkend už po 30. ožije Beroun keramikou, a to na Husově náměstí, a protože tam se budou na Husově náměstí v Berouně budou probíhat 12. a 13. září hrnčířské trhy. Těšit se můžete na pestrou přehlídku hrnčířů a keramiků, kteří tradičně přivezou to nejlepší ze své autorské rukodělné tvorby. Trhy budou probíhat v sobotu 12. září od 8 hodin do 18 hodin a v neděli od 9 do 17 hodin.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pozor všem řidičům na D6 na Karlovarce ve směru na Karlovy Vary na 25. kilometru. Je tady sražená srnka přímo v jízdním pruhu, tak tudy projíždějte se zvýšenou opatrností a přejeme šťastnou cestu.
0: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Podzim pomalu, ale jistě klepe na dveře a na to se vás i ptáme dneska na našem Facebooku Relax Radio, jaké je vaše oblíbené roční období, na jaké roční období se těšíte. No a vy nám odpovídáte, píše nám posluchačka Míša, která se těší právě na podzim. A za oknem je sluníčko, barvy, lesa, na nohou deka u stolku, horká káva a zapálená voná svíčka. No Míšo, já úplně si mě teďka navnadila, hrozně se těším tady na to, až bude chvilku klid a jenom takhle koukat z okna už na to zešeřenou přírodu a na to spadané listí. No a jak to máte vy? Jaké je vaše oblíbené nebo nejoblíbenější roční období a na co se takhle těšíte? Můžete se nám pochlubit dolů do komentářů na Facebook Relax Radio nebo na telefonní číslo 606 736 736. Největší hity.

Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.

0: Jedna minuta po 14. hodině.
1: Relax Radio.
0: Dnes očekáváme jasnou nebo přechodně polojasnou oblohu, později večer ale začne přibývat oblačnost. Dnešní nejvyšší teploty se budou pohybovat v rozmezí od 19 do 22 stupňů Celsia, nicméně pocitovou teplotu bude snižovat mírný severozápadní vítr. Krásné odpoledne všem na vlnách Relax Rádia. Můj čas tady za mikrofonem se naplnil a nezbývá mi nic jiného, než vám popřát hezký zbytek dne, ale ještě hezčí start do nového týdne, takový ten návrat do toho pracovního života. O tom nicméně bude zpívat Hugel v této hodině Back to Life.

0: máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ČokoFest. ČokoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrod z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ČokoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Je relax. Relax Rádio.

0: Máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ChocoFest. ChocoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ChocoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
3: Relax

0: Lukas and Steve, All I Know.
1: Relaxáda, to je 10 největších hitů Relax Rádia.

0: Kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

0: Přesně v 15 hodin nám dospíval solo písničku a byl to Clean Bandit a Demi Lovato.
1: Relax Radio.
0: Tak krásné nedělní odpoledne z Rádia Relax vás zdraví Treka. Pojďme se spolu podívat na počasí. Dnešní den, tedy neděle, nám přeje teploty šplhají příjemným 22 stupňům, avšak noc na pondělí, ta už bude studená. Teploměr spadne na 10 až 7 stupňů Celsia a pokud bydlíte někde v údolí u vody, třeba u Berounky, klidně tam bude jen 5 stupňů. K ránu navíc pozor na mlhy. Zítra, tedy v pondělí, pak čekáme oblačno, odpoledne možná i nějaká ta drobná sprška a maxima vyskočí na 22 až 25 stupňů Celsia. Pokud jste si zrovna teď naladili nejlepší rádio ve vašem městě, tedy Rádio Relax, tak vězte, že dnes oslavujeme Mezinárodní den vousů. No a my na Relaxu to budeme teďka po té třetí hodně až do nějakých šesti rozebírat, tak jako ze všech stran. Dámy, ruku na srdce, máte raději drsňáky s plnou vousem, nebo dáváte přednost hladce oholené tváři? No a co vy, muži, podle čeho se rozhodujete, jestli žiletku zahodíte do koše, nebo jestli prostě necháte ty vousy, či budou růst, nebudou růst, jak to bude vypadat? Je to kvůli partnerce, nebo třeba pohodlí, nebo prostě proto, že to teď letí? Někde, je to móda. Napište mi svůj názor na naše studiové telefonní číslo 606 736 736. Můžete psát SMSky nebo třeba WhatsApp. Já se těším na vaše zprávy, no a hned po pár písničkách se na ty vousáče podíváme zblíž. A na co se můžete těšit právě v těch písničkách v této hodině, tak třeba na skladbu Hold My Hand od Lady Gaga. Je to taková emotivní balada, slouží k tomu, aby nás doprovázela filmem Top Gun Maverick z roku 2022, kde teda hlavní roli hraje Tom Cruise. Tak pojďme se na to těšit spolu a teď už Mark Amber, Close to Me.
1: Relax Radio. Tereza Bělohradská. Tereza Bělohradská. Relax. Relax Radio.

Gaga, Hold My Hand, písnička nám dohrála právě v 15 hodin a 12 minut k tomu. Je to písnička z filmu Top Gun Maverick z roku 2022. Tvůrci filmu v čele s producentem a hercem Tomem Cruisem a skladatelem Hansem Zimmerem dlouho nemohli najít ten správný zvuk pro tenhle ten film. A když jim pak Lady Gaga přinesla Hold My Hand, Tom Cruise prohlásil, že ta píseň otevřela emocionální jádro celého příběhu, no a stala se doslova tlukotem srdce celého toho filmu. S Hansem Zimmerem jí pak její melodii vpletl do orchestrálního doprovodu celého filmu. První díl tady toho legendárního filmu, tady Top Gun, vyšel do kin v roce 1986, což je shodou okolností rok, kdy se Lady Gaga narodila. A tahle ta dáma v oficiálním videoklipu k písničce má na sobě skutečnou originální leteckou bundu, teda takový ten bomber, který nosil sám Tom Cruise v prvním filmu. No a mimochodem, Tom Cruise je chlap, kterého zvou si zrovna moc neuvidíme. Tak buď je to kvůli rolím, nebo možná je to nějaký jeho styl, tak jak jste na tom zvou si vy? Co vy a nějaký váš vkus, nebo možná praktičnost, dámy, pánové, pište mi na naše studiové číslo 606-736-736. S vámi je dneska na Relaxu Terka, teď už Enrique Iglesias a Pitbull, I Like It. Relax.

Máme 15 hodin, 20 minut k tomu a Scatman John nám dostýval o tom, že je Scatman vlastním jménem John Paul Larkin. A kdo to tedy je ten Scatman? Je to speciální hudební styl v jazzu, kde zpěvák nepoužívá žádná slova, ale improvizuje pomocí rychlých rytmických slabik a zvuků. Jako to dělá právě tady ten Scatman, já to předvádět nebudu, protože to neumím, to by byl prostě trapas. Zpěvák vlastně svým hlasem napodobuje hudební nástroj, třeba trubku nebo bubny. No a my právě tohleto slovo Scatman známe díky Scatmanu Johnovi, který se proslavil tímto hitem v roce 1994. A tady jsou tři zajímavosti právě o tomhle chlápkovi. On totiž hodně koktal a tohleto zpívání a ten skat mu prý pomáhal s tím, aby to bylo jako lepší, takže ten svůj handicap proměnil v nějakou jako velkou přednost. Chtěl tím taky inspirovat děti a chtěli motivovat k tomu, aby se nestyděli a šli si za svými sny, aby třeba makali na tom, aby se ta logopedická vada nějakým způsobem odstranila, pokud to jde, a založil dokonce nadaci Scatman Foundation na podporu koktajících lidí. No a tady ten Scatman, já nevím, jestli si ho pamatujete z videoklipu, ale on měl hustý obří knír a to vlastně patří k tomu dnešnímu tématu. Dámy, pánové, máte radši vousy nebo spíš oholenou tvář, případně jak a proč. Takže nám píšete k nám do studia na číslo 606-736-736. A co nás čeká teď? Teď nás čeká hit, který znáte možná v trošku jiné podobě, hlavně možná dámy, ale my si teď dáme takovou novější podobu, dáme si Dalibora Jandou, Lacku Vondráčkovou a jejich Žít jako kaskadér.

Dny města Kladna jsou tady. Od 11. do 13. září se sletiště promění v centrum hudby, zábavy a skvělé atmosféry. Vstupenky na sobotní program jsou vyprodané, ale o zábavu nebude nouze ani v pátek a v neděli, kdy je vstup zdarma. Těšit se můžete třeba na Street 69, Patejdl Original Band, podcast Puk Pak Pivo s Jakubem Voráčkem, autogramiádu Rytířů Kladno, vystoupení Jakuba Děkana nebo Bena Kristová. 11. až 13. září, Městský stadion Sletiště a Dny města Kladna. V

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: 15 hodin 29 minut, jak nám dospíval Busíky a svoje Grapefruit, no a my se pojďme podívat na čerstvé zprávy ze středočeských silnic. Problémy hlásíte na plzeňské dálnici D5 ve směru na Prahu. Kousek za Berounem na 16. kilometru stojí v odstavném pruhu nepojízdná dodávka s defektem a tvoří se tam koleny, tak tam sundejte nohu z plynu. Další komplikace je teď na Mělnicku, na silnici číslo 9 u obce Tuháň. Tam se srazila dvě osobní auta, probíhají tam vyprošťovací práce a silnice je úplně uzavřená, takže je tam lepší se tomu místu úplně vyhnout. No a v samotné Praze počítejte se zdržením po nehodě nákladňáku a osobáku. Naštěstí se to obešlo bez ranění, tak jezděte opatrně a za chviličku jsme zpátky s naším kalendářem.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: My jsme před chviličkou hlásili dopravní nehodu v Praze a neřekli jsme úplně kde, takže doplňuji. Nehoda osobáku s nákladňákem se stala v ulici k Barandovu ve směru dolů k Barandovskému mostu. Blokuje tam pravý jízdní pruh, tak tam počítejte se zdržením. Jezděte opatrně a přejeme šťastnou cestu do vašeho cíle.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Máme 15 hodin 36 minut. Tohle jsou Glass Animals, Creatures in Heaven. A my dnes máme 6. září. 6. září je datum, kdy přesně před 110 lety, tedy v roce 1916, otevřeli vůbec první samoobslužný obchod na světě. Do té doby jste museli výhradně prodavači diktovat, co chcete z regálu za jeho pultem prodat. Nicméně dnes narazíte na prostě dvě možnosti. Můžete si jít do toho obchoďáku, naházet do košíku, co chcete, co považujete za to nejlepší pro vás a pro váš nákup, no ale můžete narazit i na obchody, kde ještě pořád říkáte, co byste si přáli. Já takový pamatuju ze svého rodného města, když jsem byla malá, a vlastně pro moje děti je to dneska trošku bizár, protože už těch obchodů je opravdu malinko. No a co ještě dalšího? My jsme dneska se bavili o tom, že je Mezinárodní den vousů a k tomu se vlastně váže jeden takový jako fešák vousatej. Dneska totiž slaví 54. narozeniny slavný hollywoodský drsňák Idris Elba. Znáte ho třeba jako strážce Asgardu z filmu o Thorovi. No a dámy mi jistě dají za pravdu, že jeho luxusní vousy mu prostě fakt jako seknou a bez nich by to asi nebylo úplně ono. A já se vás dneska právě ptám na váš názor na vousy, jestli jako muži rádi nosí vousy, proč případně nosí nebo nenosí, no a co preferují ženy na mužích, jestli mají rádi chlapy s plnou vousem, nebo třeba s nějakým knírkem, strništěm nebo hladce oholené. Můžete nám psát do studia na naše číslo 606 736 736. A co dalšího zajímavého se stalo v dnešní den v rámci nějaký historie, tak to se dozvíte právě teď z našeho kalendária.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 6. září. Tento den roku 1891 se narodil v Praze český herec Saša Rašilov. Zemřel roku 1955. Roku 1944 přišel na svět zpěvák a kytarista Roger Waters z legendární formace Pink Floyd. Hey! Další legenda, tentokrát světa baseballu, Vince DiMaggio, se narodil roku 1912, zemřel o 74 let později. Roku 1948 se v New Jersey narodil Clay Charles Smith, kytarista kapely Kool & Gang. Zemřel 6. června 2006. V roce 1959 byl v Brně zahájen první mezinárodní strojírenský veletrh. Psal se rok 1959, když byla prodána vůbec první panenka Barbie. O 7 let později měl v televizi premiéru seriál Star Trek. Tento den roku 1991 vyhlásili nezávislost na Sovětském svazu hned tři pobaltské republiky. Roku 1961 přišel na svět v Oslo zpěvák Paul Waktar ze skupiny AHA. A ročník 1980 je Kerry Elizabeth, známá z Atomic Kitten. 6. zářijový den roku 2000 zemřel český herec Jiří Slovák.
2: Lázíš, víš, co to bude stát? Na něj.
1: Tento den roku 1946 se také narodila česká zpěvačka Hana Zagorová.

0: Dny města Kladna jsou tady. Od 11. do 13. září se sletiště promění v centrum hudby, zábavy a skvělé atmosféry. Vstupenky na sobotní program jsou vyprodané, ale o zábavu nebude nouze ani v pátek a v neděli, kdy je vstup zdarma. Těšit se můžete třeba na Street 69, Patejdl Original Band, podcast Puk Pak Pivo s Jakubem Voráčkem, autogramiádu Rytířů Kladno, vystoupení Jakuba Děkana nebo Bena Kristová. 11. až 13. září Městský stadion Sletiště a Dny města Kladna. Více na www.dnyměsta.cz.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Tohle byla v 15 hodin a 50 minut Elize, My Lolita. A pokud jste právě teď zapnuli nejlepší rádio ve vašem městě, tedy Rádio Relax, tak vám musím prozradit, že dnes oslavujeme Mezinárodní den vousů. No a já mám pro vás jednu historickou perličku. Věděli jste, že ve středověkém nebo starověkém Egyptě byly vousy symbolem obří moci? Králové a faraoni je nosili dlouhatánské, zlatem protkané, hlavně na bradě, takže ty bratky. Jenže mnozí z nich žádné vousy neměli a tak si je na obličej přivazovali provázkem. Dokonce třeba i slavná královna Hatshepsut nosila umělý vous, aby ji poddaní brali vážně. Tak v tomhle kontextu je určitě dobře, že dnes je móda otevřená prakticky čemukoliv a můžeme ty vousy nosit i nemusíme. Za mikrofonem je dneska Terka. Vaše názory na vousy mi můžete psát do studia na číslo 606 736 736.
1: Nedělní siesta s Terkou. Relax Radio.

Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden s Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy@radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: No a minulosti už je taky 15. hodina, protože právě teď máme 16 hodin.
1: Relax Radio.
0: Dnešní den, tedy neděle, nám přeje teploty šplhají k příjemným 22 stupňům, avšak noc na pondělí už bude studená. Teploměr spadne na 10 až nějakých 7 stupňů a pokud bydlíte někde v údolí u řeky, tak tam bude klidně třeba jenom 5. Kránu navíc pozor na mlhy. Zítra, tedy v pondělí, pak čekáme oblačno, odpoledne možná i nějakou tu drobnou spršku a maxima vyskočí na 22 až 25 stupňů Celsia. My se dnes v neděli 6. září zabýváme tématem vousu, protože je Mezinárodní den vousu. A já vám mezi 16. a 17. hodinou prozradím nějaká ta čísla ze statistik. Třeba kolik mužů vousy nosí a jak to mají podle průzkumu s preferencemi ženy. Mezi 16. a 17. hodinou si kromě vousaté statistiky dáme také hitovku, která v 90. letech zbourala hit parády. Americká partička Four Cause a jejich verze legendárního hitu Stand By Me, tedy Stojí při mě. No a kromě tohohle nás čeká třeba Harry Styles, Michal Hruza, kdo ještě tady vidím, Maroon 5, Krištof, Natalia Oreiro, taková vzpomínka na vlastně takovou jednu z prvních telenovel u nás v České republice. Tak pojďme si na to počkat.
1: Relax Radio. Tereza Bělohradská. Tereza Bělohradská. Relax. Relax Radio.

0: Tohle byl Shaggy featuring Robin Tiki, Looking Lovely. No a my teď máme před sebou písničku, kterou naspíval Harry Styles. Harry Styles je vlastně takový jako bývalý člen kapely One Direction, ze které šílely prostě miliony holek, takový jako světový lunetici, že jo. No a tenhle ten slavný název vymyslel tehdy 16-letý Harry Styles, který měl prostě asi opravdu nos na úspěch. Když se vydal na solovou dráhu, tak jeho první velký hit vyletěl na první místo celosvětového žebříčku za rekordních 19 minut, čímž překonal i Adele. A dokonce se na jedné texaské univerzitě vyučuje předmět, který právě je o Harry Stylesovi, o jeho stylu, o jeho muzice, o jeho textech, tak já myslím, že to je poměrně velká čest, co, z čeho se jako dočkal na nějakém tom poli hudební slávy.
1: Největší hity Relax Radio.

A 17 minut nám dospíval Michal Hrůza svoji písničku Pro Emu. Je to písnička z dost úspěšného českého filmu Pohádky pro Emu, kde hrají Ondřej Dvetký a Anja Geislerová. A vlastně Michal sám řekl, že tuhle písničku mají lidi rádi proto, že láska k rodiče k dítěti je vůbec ta nejvyšší veličina. Je to teda opravdu o takovém vztahu táty a dcery. Je to vlastně v tomhletom tématu dost výjimečná písnička, protože co si budeme povídat, většina ostatních je buď to o té lásce, která buď to dopadla dobře nebo nedopadla, nebo jako tak ještě nevíme, jak to úplně dopadne, je to nějaký vyznání, nebo o nějakých takových jako dospěláckých neřestech, bych řekla, nebo spíš možná radostech v některých případech. No a Michal sám má dvě dcery, Mariánku a Lindu, která je mladší, takže když ten text psal, tak určitě dost dobře věděl, o čem zpívá. Navíc tahle ta písnička vyšla na albu Sám se sebou, což byla deska, kterou Michal dával dohromady po svém těžkém úrazu hlavu, kdy se musel znovu učit některé své vlastní texty. Tak o to víc emocí v ní možná je. Před námi už je slíbované Stand by me a posloucháte Nedělní si s Tusterkou. Relax Radio. Největší hity 90.

0: You. Máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ChocoFest. ChocoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ChocoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pokud se právě teď vracíte třeba z víkendu domů nebo někam razíte, máme pro vás nyní 16:30 odpoledne čerstvé informace z našich silnic. Velký pozor si dejte na plzeňské dálnici D5C. Směrem na Prahu kousek za Berounem na 16. kilometru stojí nepojízdná dodávka s píchlou pneumatikou a tvoří se tam kolony. V opačném směru tedy z Prahy na Plzeň hned na 6. kilometru u Rudné pak překáží na silnici porouchané auto a míří tam policisté. Pokud jedete po dálnici D4 od Příbramy na Prahu, tak na 55. kilometru u Hájí počítejte s porouchaným vozidlem v pruhu. No a na silnici číslo 9 u obce Tuháně po nehodě dvouosobáku blokovaný pravý pruh a silný provoz. Pozor dejte také v Praze, v Horních Počernicích, tam se v ulici Vysokovská, vytekla tam na silnici nafta, takže to tam klouže a hasiči to uklízejí. Tak dobře dojeďte a my vám k tomu posíláme další porci skvělé muziky.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Tohle byl kazašský DJ a hudební producent Iman Beck, který jako první Kazach získal cenu Grammy. Tahle skladba Pulmin vyšla na začátku roku 2026. Máme 16 hodin, téměř 40 minut, k tomu vy posloucháte nedělní siestu s Terkou a my se teď přesuneme do roku 1998. Možná si někdo z vás pamatuje Jose Armanda Milagros. Možná jste někdo měl vylepené plakáty z Bravíčka někde na zdi a zhruba hodinu během odpoledne pro vás prostě neexistoval svět, protože jste museli koukat na televizi. Běžela totiž legendární telenovela Divoký anděl a my si teď dáme ústřední písničku Cambio Dolor. Když teda já jsem měla raději jinou písničku, a to třeba Muero de Amor, ta byla fakt jako pro mě taková top. No, jak se dneska nestárnoucí Natalia Oreiro, která za chviličku zaspívá, jak se má? Tahle ta uruguajská ikona potvrdila, že po neskutečných 26 letech dorazí zaspívat k nám do České republiky, no a to konkrétně v květnu 2027, kdy oslaví své 50. narozeniny v Praze. Tak já myslím, že je na co se těšit. Fakt zvažuju, že si pořídím lístky. No a pojďme si spolu dát tuhle její pecku a vrátit se trošku do těch devadesátek.
1: Hity milénia.

Bů kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.

0: Kygo and Imagine Dragons, Born to be Yours. My máme 16 hodin, 50 minut a dnes si povídáme o vousech, protože je Mezinárodní den vousů. No a jak to tedy s těmi vousy je? Vy to potvrzujete i v těch svých zprávách, já to tady prostě musím říct. Více než 50% mužů globálně dnes nosí nějakou formu vousů. Podle některých agentur je to tak jako z původních 37% za posledních 10 letech právě na těch více než 50%. 34% mužů sází na klasické kombo plnovousu a kníru a 13% mužů udržuje takové telo stálé strniště. A co na to říkají ženy? 49% žen označilo za nejvíce sexy vzhled několika denního hustého strniště. Prý to má nějaké své takové psychologické vysvětlení, protože plnovous u žen podvědomě vyvolává pocit dominance, bezpečí, zralosti a také ochrany. Čistě oholená tvář zase u žen evokuje profesionalitu a pořádku milovnost. No a taková čerstvá vědecká perlička. Vědci v nedávném ekonomickém experimentu zjistili, že mladí muži s jemným strništěm vzbuzují v lidech největší důvěru a lidé jim v testech svěřovali nejvíce peněz. U starších ročníků nebo mužů s obřím plnovousem ale tento psychologický efekt takové té jako důvěryhodnosti prý nefungoval. Tak tolik k vousům, teď už před námi a vlastně se to sešlo hezky. Před námi je K-pop Damon Hunters and David Guetta Golden a po nich nám zahraje LP svoje Golden. Tak si to pojďme užít. Dvojitý zlato.
1: Relax. Nedělní siesta s Terkou.
2: Relax Radio.

0: Rádio je on air
1: i online.
0: www.radio-relax.cz.
1: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: A máme tady 17. hodinu a jednu minutku k tomu.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Dnešní neděle nám přeje, teploty šplhají k příjemným 22 stupňům, teď už je to možná malinko méně na některých místech, avšak noc na pondělí bude i studená, takže v tom trendu budeme pokračovat, teploměr spadne na nějakých 10 až 7 stupňů, někde to může být i méně, především v údolí, třeba někde u vody. K ránu pozor na mlhy, no a zítra tedy v pondělí čekáme oblačno, odpoledne možná i nějaká drobná sprška a maxima vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia. Máme před sebou poslední hodinku nedělní siesty s Terkou tady se mnou a já mám pro vás připravená témata, třeba zajímavosti ze světa vztahů. Než se na to vrhneme, pojďme si říct, na co se můžete těšit po té hudební stránce, tak třeba na Lásku a kafe. Tohle, ačkoliv teda angličtina, tak je Olga Lounová, I just need you and my coffee. Tak pokud jste dneska ještě třeba neměli jedno, druhý nebo oboje, tak možná takový tip na strávení nějakého odpoledne nebo nedělního odpoledne, podvečera, dát si kávu a prostě být s tím, koho máte rádi.
2: Relax Radio. Tereza Bělohradská. Tereza Bělohradská. Relax.
1: Relax Radio. Jo.

0: Tohle byla písnička Memo od zpěvačky jménem Daša. Pozor, není to naše česká Daša, na kterou jsme zvyklí. Je to Daša trošku jiná. Naše Daša, o který možná tak jako mluvíme, možná vás napadne jako první taková ta muzikálová herečka ze Stardance a podobně, tak to je Dagmar Sobková. Ale tohle naspívala Anna Daša Novotný. Ano, slyšíte to tam správně, ona má taky český kořeny. Je to holka z Kalifornie, ale její dědeček, tatínek je z bývalého Československa, takže má i kus české krve. A pokud se vám tohleto spojení moderního popu a country líbí, můžete pro Dašu hlasovat v naší relaxádě. Daša je v tenhle týden, byla 7., předtím 8., takže nám trošičku stoupá. Je v relaxádě zatím 2 týdny a najdete naši relaxádu na našem webu www.radio-relax.cz.
1: www.radio-relax.cz. Jsme všude s tebou.

To byl Eros Ramazzotti a Tina Turner, Cosa della Vita. Já vám v 17 hodin a 21 minut přeji pohodový večer z rádia Relax. Za mikrofonem je Terka, pokud jste zrovna teď zapnuli naše rádio, tak vám musím vtáhnout do takové té situace. Já jsem totiž slibovala, že se v této hodince podíváme na vztahy mezi lidmi a mám tu pro vás jedno takové pikantní téma k zamyšlení. Jeden americký rozvodový právník po 25 letech u soudu prohlásil docela drsnou věc. Tvrdí, že muži podvádějí své ženy častěji, ale ženy to prý umí tisíckrát lépe. Tenhle právník tvrdí, že muži dělají strašně hloupé chyby, nechávají všude různý důkazy a rychle se nechají chytit. No a ženy, ty když prý začnou hrát tuhle nebezpečnou hru, mají to dobře promyšlené a málo kdy udělají nějakou tu chybu. Já teda myslím, že každá lež má krátké nohy. Pro mě by takové lhaní bylo neskutečně těžké a je pravda, že jako přijít na to, že něco není úplně v pořádku, zas tak těžký není. Co si o tom myslíte vy? Napište mi svůj názor na naše číslo 606 736 736 a za chvíli se podíváme na silnice, tak zůstaňte s Relaxem.

0: Dny města Kladna jsou tady. Od 11. do 13. září se Sletiště promění v centrum hudby, zábavy a skvělé atmosféry. Vstupenky na sobotní program jsou vyprodané, ale o zábavu nebude nouze ani v pátek a v neděli, kdy je vstup zdarma. Těšit se můžete třeba na Street 69, Patejdl Original Band, podcast Puk Pak Pivo s Jakubem Voráčkem, autogramiádu Rytířů Kladno, vystoupení Jakuba Děkana nebo Bena Kristová. 11. až 13. září Městský stadion Sletiště a Dny města Kladna. Více na www.dnyměsta.cz.
1: KFC ti zase nabízí víc.
2: MacBooky Neo,
1: iPhone 17,
2: laserové projektory,
1: sluchátka Apple Beats
2: a stovky dalších cen.
1: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
1: Podmínky na vyhrajskfc.cz.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Máme 17 hodin 29 minut k tomu a jak jsem slibovala, tak přinášíme čerstvé zprávy z dopravy. Velký pozor si dejte na hlavní trase mezi Prahou a Kolínem. Na silnici číslo 12 u Českého Brodu se čelně srazila dvě osobní auta. Na místě zasahují všechny záchranné složky a silnice je úplně uzavřená. Tak to vezměte raději spodním spojem třeba přes dálnici D11. Komplikace jsou i přímo v Praze. Na pražském okruhu u Slivence blokuje provoz odstavené osobní auto a tvoří se kolony směrem k dálnici D1. V Letňanech v ulici Veselská pak počítejte se zdržením u nehody dalších dvou osobáků. A pokud jedete po dálnici D5 z Plzně směrem na Prahu, tak na 59. kilometru u Mýta překáží v odstavném pruhu nepojízdný nákladák. Jezděte opatrně, za chvíli jsme zpátky s novinkami ze světa vztahů a my ho tentokrát propojíme se světem moderních technologií. No a teď už Kate Burns, Met Someone.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

Máme 17 hodin 35 minut k tomu a tohle byla Slza a jejich Holka z plakátu. No a jak já jsem slibovala, mám pro vás neuvěřitelnou zprávu ze světa vztahů a moderních technologií. V Berlíně zrovna teď probíhá největší evropský veletrh elektroniky a designéři tam letos představili budoucnost partnerských vztahů na dálku. Vypadá to tedy, že už nebudete potřebovat svou holku ani na tom plakátu, když se vám bude stýskat. Vědci totiž vyvinuli dospělácké hračky propojené přes internet a umělou inteligenci. Funguje to tak, že když váš partner odjede třeba na služební cestu, můžete spolu prožít důvěrné chvíle online. Cokoliv udělá on na svém telefonu na druhém konci světa, to vy okamžitě reálně ucítíte doma v ložnici. Celé je to propojené s takovými pomůckami, které přináší třeba i pohyby z jednoho konce světa na druhý, a když partner zrovna spí, zaskočí za něj prostě umělá inteligence. No, já nevím, lidi, zachrání to vztahy na dálku, nebo to třeba vyřeší nevěru, kterou jsem zmiňovala před několika minutami, nebo je to podle vás prostě už trochu moc. Napište mi na naše číslo 606-736-736. Od mikrofonu Rádia Relax vás dneska baví Terka a teď už Tal Bachmana, She's Go So High.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fuck.

0: Pěkný podvečer vám přeje Terka, máme 17 hodin 48 minut a tohle byla Madonna Get Together. V podstatě taková vztahová písnička, my jsme si před chvílí o vztazích povídali. Povídali jsme si o technologiích z Berlína, které slibují plnohodnotný vztah na dálku přes internet, ale co dělat, když s partnerem žádnou dálku řešit nemusíte? Co když žijete pod jednou střechou, potkáváte se na chodbě, ale ten vztah už prostě nějak jako nefunguje a vy si připadáte spíš jako spolubydlící? Tak pozor, vztahoví psychologové říkají jednu zajímavou věc. Moderních technologie nás totiž nezblíží, ale pomůže obyčejný restart pozornosti. Zkuste si třeba večer sednout, zavést pravidlo 20 minut, 20 minut bez televize, bez telefonu a hlavně bez řešení takových těch provozních starostí, jako jsou peníze, práce, děti. Mluvte o čímkoliv jiném, třeba o tom, jaké máte sny, nebo kam byste chtěli vyrazit na dovolenou, no a prý uvidíte, jak se ta ztracená jiskra začne pomalu vracet. Tak já doufám, že nic takového, jako je vztahový restart, nepotřebujete a daří se vám doma bojovat s nějakým tím stereotypem. Před námi je další porce hudby a třeba Miraj s jejich univerzálním návodem na řešení všeho, u čeho máte pocit, že už nemůžete. Prostě přidejte víc.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
2: Relax Radio.

Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína? Ah!

0: Máme přesně 18 hodin a 50 vteřinek k tomu.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Dnes už se nám začíná ochlazovat, aktuálně máme nějakých 18 stupňů a teploměr v noci spadne na 10 až 7 stupňů Celsia. K ránu se mohou objevit mlhy. Zítra, tedy v pondělí, čekáme oblačno, odpoledne možná i nějak drobnou spršku a maxima vystoupí na 22 až 25 stupňů Celsia. Poslouchali jste nedělní sjezu s Terkou, před námi už je pak od 8 hodin hodina plná 80 a od 9 hodin hodina plná 90. Do té doby se můžete těšit na porci pořádné hudby u nás na relaxu. V playlistu vidím třeba Ellie Goulding, Ava Max, Weekend, Poetiku, Kelly Clarkson, Daniel Poultra, One Direction nebo třeba Očko All Stars. Celou tuhle písničku složil náš známý hitmaker Michal Hrůza. V nahrávacím studiu se tehdy sešlo 12 absolutně největších tehdejších hvězd české pop music. V jednom songu tak vedle sebe zpívají například Aneta Langerová, David Koller, Eva Farná, Marek Stracený, Anaka, Michal Melátný, Vašek Bláha z divokýho Byla, zástupci Gypsy.cz, Eva Freelingová, Helena Zaťová a tehdejší hlasy Verony. Celý tenhle projekt vznikl na podporu starých, opuštěných a nemocných lidí. Klip a kampaně měly k mladé generaci ukázat, že seniori nejsou žádný jakože jiný svět, ale že jsou stejní jako my, jen jim čas proměnil zkrátka tvář. Výtěžek šel na charitativní účely. Já už se s vámi pro dnešek loučím a budu se těšit zase brzy naslyšenou. Ahoj.
1: Relax Radio. Tereza Bělohradská. Tereza Bělohradská. Relax. Relax Radio.

Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,3

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8

0: města Kladna jsou tady. Od 11. do 13. září se Sletiště promění v centrum hudby, zábavy a skvělé atmosféry. Vstupenky na sobotní program jsou vyprodané, ale o zábavu nebude nouze ani v pátek a v neděli, kdy je vstup zdarma. Těšit se můžete třeba na Street 69, Patejdl Original Band, podcast Puk Pak Pivo s Jakubem Voráčkem, autogramiádu Rytířů Kladno, vystoupení Jakuba Děkana nebo Bena Kristova. 11. až 13. září Městský stadion Sletiště a Dny města Kladna. Více na www.dnyměsta.cz.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
5: Relax Rádio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 90.

0: I was happy.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na BYD.com.
4: 80 v 8 na relaxu.

Devadesátky v 9 na Relaxu. Devadesátky každou neděli večer mezi 9.

Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Relax Radio. Relax Radio. All right, crew.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8

0: Radio. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.
1: Relax.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

den. Dnes je 7. září. Tento den roku 1533 se narodila anglická královna Alžběta I. V roce 1914 přišla na svět v Praze česká herečka Lída Bárová. Zemřela 27. října 2000 v Rakousku. Ve státě New Jersey spatřila světlo světa roku 1949 zpěvačka Gloria Gaynor. Roku 1956 letadlo Bell X-2 vystoupalo do rekordní výšky 37 800 metrů. Pět let poté se narodil člen pražského výběru, baskytarista a zpěvák Willem Čok. Tento den roku 1664 byl tehdejší New Amsterdam přejmenován na New York. Přesně o 300 let později se narodil herec, zpěvák a profesionální flákač Zach Van Toffen. O dva roky mladší je imitátor Zdeněk Izer. Ročník 1936 je americký rock'n'rollový průkopník Buddy Holly. Zahynul 3. února 1959 při leteckém neštěstí. To tento den v roce 1963 Američané v televizi konečně zjistili, jak vypadají Beatles.

v Londýně, bubeník kapely The Who, Keith Moon, dlomu pouhých 31 let. Tento den od roku 1951 slaví narozeniny Chrissy Hynde z kapely Pretenders. Tento den roku 1996 se v Las Vegas po boxerském utkání Mikea Tysona střílelo. Postřelen byl rapper Tupac Shakur. Svým zraněním o 6 dní později podlehl. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Relaxáda. Relaxáda.
1: Já si myslím, že už jsem to tady možná někdy i říkal. Mám takový vždycky seznam, než se rozjede relaxáda, který si tak jako odškrtávám. To znamená pití, mám tady připravený. Na záchodě byl jsem. A všechno, co k tomu potřebuju k té muzice, to znamená ty informace, protože jako v mojí hlavě se toho až tolik neudrží. Takže to tady mám všechno takhle před sebou a prostě jdeme na to. Začíná relaxáda, která má pořadové číslo 1576. Bude trvat jednu celou hodinu, do té se musím vejít. A samozřejmě jako vždycky musíme na začátku udělat co?
0: Relaxáda. Rekapitulace.
1: Tahle muzika je mi hodně sympatická. Dva chlápci, Lukas a Steve, samozřejmě nejdřív začali jako DJové, pak jako producenti a v hitparádě se minule umístili na třetím místě, na dvojce, sympatianda, která si říká Mimi Web a která tu svoji muziku tlačila hodně přes sociální sítě Ends and Y. Když mi někdo v 90. letech říkal Criss Cross, tak jsem si automaticky vybavil takový ty dva mladý šílence, co nosili všechno v obráceně a celý svět se po nich, nebo aspoň ty mladý, se po nich opičili. Criss Cross Amsterdam minule, první místo.

Jenže to ještě není zdaleka všechno, co se týče rekapitulace. Ještě tady máme muziku, která se, a já to nerad používám to slovo, takzvaně nechytla. To znamená, minule byla v novinkách a protože ty novinky jsou tak jako omezený tím, kolik skladeb vypadne, jak se líbí, jak je posunete do té základní desítky, tak tahle prostě nezabodovala. A to jsem se docela i divil, protože to byl Krištof dohromady, ještě s ním byl Sergej Barakuda. Ale když jsem to tak jako poslouchal pořádně, musel jsem uznat, že pro mě, třeba vzhledem